jestli tady budem a jestli něco vymyslíme a nebo někam půjdem. Nezáleží ani na tom, co se každej myslí. Za pár let se vytratíme.